za divoký tempa českých filmů, za divokej rej. Na tom onom srazu, kde budu štvát a rád sám.

nosí. Treba to lesa, vtedy keď dá sa, a keď nedá sa. Pýtate sa vám mnoho vecí, ale odpoviem vám preci len jednou vetou, vetou tichou a vetou zároveň plnou.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Baláš, Hubinák.
2: You are my reason for living.
1: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x, každý večer.